0: Praha, československé zahraniční vysílání.
1: Hello from the children.